toho považuji opravdu za vzácný úkaz za bytostného lirika, aspoň v té fázi teda těch, řekněme, 40. let, kdy byl podle mého soudu na vrcholu tvorby, a tak jeho

Tam frustrující byla ta selekce, jako jo, protože nešlo prostě u každého, u koho jsem si myslel, že by to jako mohlo jít, tak ne každý byl akceptován.

0: že někdo před 100 lety napsal takové báječné věci. Je ta tulácká je vlastně o jeho cestě na Jávu, ne?
1: Ano, jestli se nepletu. Ano, je to tak.
0: A že to je právě, o čem cestu

Ke krmení kuřat zde využíváme kompletní krmnou směs, kterou vyrábí mateřská společnost zemědělské služby Dynín, akciová společnost. Tato krmná směs

0: se doopraví s tentama. Což
1: Co
0: je
1: to cítíš?
0: daleko jednodušší, je to vymýšlí se to všechno, jak stárnou ty pacienti, jsou složitější, prostě tak nepřežijou velkou, těžkou operaci, tak se ta operace zjednoduší.

0: uklidnili v tom, že ten repertoár máme připravený a moc se těšíme, protože my tam nebudeme sami, budeme v dobré společnosti skvělých dalších muzikantů.
1: To budete.
0: A máme...

0: v tepně, ve stentu krev, tak to znamená infarkt.
1: Jasný.
0: Jo. A zase prostě komplikace, problémy, těžké řešení vlastně, takže se museli hodně antikoagulovat.

Jsou místa, kam člověk jede, protože je ještě nezná. A potom jsou místa, kam se vrací jednoduše proto, že je má rád. A přesně taková je pro nás Palava.

0: něco přes 30, když já to beru po desítkách.
1: Jo, jo, jo.
0: Tak teď jsem jako za třicítkou.
1: To
0: jsem v té nemocnici.
1: A přes 20 let je teda.
0: A od roku 98, tak to je nějaký 20,

by měla opravdu odpovídat realitě, ale můžu si třeba s barvama trošku pohrát, ne je úplně změnit, ale třeba zase přišťavit. Tam je třeba Oberbank, kde

to mnoha lékařům splývá, jako že už je to v podstatě, že už je to jenom to. Musíš tam, toho se nesmíš nikdy vzdát, aby si v nich přestal vidět lidi s vlastním životním příběhem nějakým.

se nakonec objali, bylo nám jasné, že se sem vrátíme. Takže jestli chcete někdy zažít Moravu opravdu osobně, vypravte se do Horních Věstonic. Za blaho

nemocnici Strakonice AS a zároveň všechny laboratorní výsledky nám rovnou přichází do systému, protože vlastně ten systém, který je tady natažený do počítače,

od malička úplně, protože mamka jezdí na koni. Mamka teda nejezdí závodně, ale jezdí drezuru, takže ta mě naučila takový ty základy, jako jak jezdit na koni, jak sedět na koni a takhle.

0: živí, kdyby se schovávali.
1: Vybírali mi to.
0: Oni si vybírali mýto na té silnici a z toho byli živí. No a tak jsme jeli, potom jsme prohlídli jsme si to, už jsme je pak neviděli, ale je to takový jako překvapení.

0: strašně trápí.
1: Já si myslím, že celý zastupitelstvo.
0: Jasně.
1: Že ano, všechny ty lidi, kteří tam nejsou jenom na jedno funkční období, ale kteří už tím funkčním obdobím jdou třeba dvakrát, třikrát,